Enda kupina ngoba mweni shimoya, ndino urumbo, enda kushata, chingomechi, chenda kudambuka, imi. Chakupira regerero, kunu wangu ini yanga, honu wizi ya kamaru kuti kunu wangu ini yanga oto tamba, anufali laka chingomaka, asimu wengu wangu ini yangu shoshu neita mchini, ino kwa niso kumhuka yenda kupina ngu pangweni asiri chaita masimbali yese kuitira kuti tikwanise kuunza shwe chinguma ichi tuone kutinga shipi vichaita kuitira kuti tizazise chidu che ya fariri chinguma ichi anga ya chida loku ichi saba shwe shiro kwasho michini ngu ya ita jazenda kukuka kuenda kupina ngu pangweni asindi una kuti jaita taunza kuti tishipe zese chinguma ichi mwini kusara gumire misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na misesu na